Slyšeli jsme nahrávku opery Norma, osoby a obsazení, Oroveso, vůdce druidů, Alistair Miles, bas, Norma, jeho dcera, vrchní kněžka druidů, Edita Gruberová, soprán, Polione, římský prokonzul v Galii, Achilles Machado, tenor, Adalgisa, mladá kněžka Irminculova chrámu, Elina Garanča, mezzosoprán, Clotilda, Normina důvěrnice, Judith Howard, soprán, Flavio, Polionův přítel, Ray Waite, tenor, vokál ensemble Rattstadt a Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz řídil Friedrich Haider. Sopranistka Edita Gruberová proslula nejen výjimečnou interpretací Bellinyho Normy, ale i řadou dalších belkantových rolí a trojici z nich si teď postupně připomeneme. Bude to takzvaná Tudorovská trilogie Gaetana Donizettiho o anglických královnách. Nejprve se zaposlouchejme do předehry a poté finále druhého dějství opery Anna Boleynová z roku 1830. Půjde o nahrávku z roku 1995, ve které se po boku Edity Gruberové představili José Bros jako Lord Ricardo Percy, Igor Morozov jako Lord Rochefort, Ellen Schneiderman jako páže Smeton a José Guadalupe Reyes jako Sir Harvey. Sbor a orchestr maďarského rozhlasu řídí Elio Bon Company.

Poslouchali jsme finále opery Anna Bolejnová z roku 1830. Na nahrávce z roku 1995 se po boku Edity Gruberové představili José Bros jako Lord Ricardo Percy, Igor Morozov jako Lord Rochefort, Ellen Schneiderman jako páž Smeton a José Guadalupe Reyes jako Sir Harvey. Sbor a orchestr maďarského rozhlasu řídil Elio von Kompany. Na operu Anna Bolejnová dějově volně navazuje další Donizettiho Belkantový skvost, opera Marie Stuartovna z roku 1835. Uslyšíme předehru a výběr scén z nahrávky z roku 1997. Edita Gruberová zpívá Marie Stuartovnu, Gerard Häusler, Lorda Cecila a Markus Holop, Lorda Talbota. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Elio von Kompany.

Poslouchali jsme výběr scén z opery Gaetana Donizettiho Marie Stuartovna. Solisty v čele s Editou Gruberovou a Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Elio Bon Compagni. Trojlístek Donizettiho Anglických královen uzavírá Alžběta I. z opery Roberto de Verre z roku 1838. Uslyšíme předehru a finále třetího dějství na nahrávce z roku 1994. Zpívají Edita Gruberová, Dolores Ziegler, Ettore Kim a Benoît Boutet. Orchestr Philharmonique de Strasbourg řídí Friedrich Haider.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnešní téma ve mně evokovalo vzpomínky na krušné dětství poznamenané hodinami klavíru. Jména jako Sarauer, Dusík, Černý zněla tehdy v mých uších stejně hrozivě jako Frankenstein nebo Drákula. U klavíru se mnou sedávala má jemná matka, kterou jsem ovšem svou hrou nejednou rozlítil tak, že sáhla i k fyzickým útokům. Jednou jsem dokonce od ní dostal po hlavě umělohmotným škopkem, kterým jsem měl podloženy nohy. Znělo to zhruba takto. Když to viděl táta, zželelo se mu nás obou a napsal mi cyklus skladbiček, které znějí doslova virtuózně a přitom jsou velmi lehké. Některé kousky dokonce napsal ve dvou verzích a já jsem si mohl vybrat, která mi půjde lépe do prstů. Milí posluchači, pokud dnes vaši potomci hrají v hodinách klavíru Voršilskou uličku Ilji Hurníka, vězte, že každý její tón byl odzkoušen na mých nemotorných prstech. Poslechněte si části Prapory vlají, Veselý listonoš a V hudební škole, kde se na struny připevňují kolíčky na prádlo.

Jojo, tento snímek jsem tady v rozhlase nahrával, když mi bylo 12 let. Kde už to je? Ale znovu se učit na piano, to už bych nechtěl. Ale proč vám to všechno povídám? Tuhle ta voršilská ulička je mezi ostatními instruktivními skladbami výjimečná tím, že je efektní a vypadá mnohem těžší, než je. Třeba v podivné písničce se grandiózním rozloženým akordem ve fortissimu rozezní celý nástroj. Dítě se ve velkých skocích s jistotou strefuje do černých klapek. Ve skutečnosti je však úplně jedno, do jaké klávesy udeří. Autor to nechává zcela na něm.

Tato efektnost většině ostatním instruktivním skladbám chybí. Dítě se pak pachtí s něčím, co ani při dokonalém provedení nemůže na nikoho udělat dojem. Na druhé straně je to i taková zatěžkávací zkouška. Dítě, které tyto krušné začátky úspěšně překoná, bude moci být připuštěno k Mozartovi a Bachovi a Beethovenovi a ta možnost vlastníma rukama si osahat jejich dokonalou hudbu, to je zážitek, kterému se těžko něco vyrovná. Vymýšlení instruktivních skladeb ale není jen skladatelovou jednostrannou službou dětem. Autor při jejím psaní získává i něco pro sebe. Chce si totiž vyzkoušet, jak jeho invence pracuje ve stížených podmínkách. Napsat působivé dílo pro 150členný orchestr je jedna věc, ale vymyslet hodnotnou skladbu pro žáčka, jehož malá ručka tak vezme oktávu a prsty na levé ruce se sotva hýbou, to je úkol hodný mistra. Johann Sebastian Bach v této zkoušce obstál. Jeho knížka pro Annu Magdalenu Bachovou se dobře hraje a přitom je v ní kus báječné barokní muziky.

Stejně dobře uspěl ve svých instruktivních skladbách Igor Stravinský. Jeho cyklus Pět prstů jsem se učil zhruba jen 3/4 roku, z čehož vyplývá, že pianistické nároky jsou tu téměř nulové, ale Stravinského rytmický dráp kouká z každého taktu. Totéž platí i pro jeho snadné 4-ruční kousky.

Pak existuje celá řada skladeb, které svým názvem naznačují či předstírají instruktivnost, ale ve skutečnosti to jsou koncertní skladby. Běda kantorovi, který by svému svěřenci uložil studium třeba takových Schumannových dětských scén. Byly by z toho jen pot a slzy a v rodině malého klavíristy by se občas odehrávaly scény poněkud jiného druhu.

Také Debussyho dětský koutek je pro děti nedostupný. Ne, že by se nedal zahrát. Tu a tam se něco vynechá, něco se rozmázne pedálem a zbytek se nějak pochytá. Ale takový přístup není právě pedagogický a dítě by mělo hrát jen takové skladby, které je schopno zvládnout dokonale. Na dětský koutek si dítě může troufnout, až už nebude dítě.

Nápadně často se stává, že skladatel začne psát instruktivní skladbu, zpočátku se drží na uzdě, ale jak se dostává do ráže, zapomene na svůj původní záměr a píše hudbu čím dál těžší. První větu čtyřručního cyklu Maurice Ravela zvládnou i děti. Ale tato věta ve fizdur, podobně jako sirky či tuba z prášky, dětem do rukou rozhodně nepatří.

také v klavírním cyklu Mikrokosmos nechal Bartók, skladatel, plavat Bartóka pedagoga a od opravdu lehkých kousků přešel k virtuózním skladbám. Postupovat od snažšího k složitějšímu je sice zásada Jana Amose Komenského, ale co je moc, to je moc.

Dnes jsme se tedy drželi klavírních skladeb pro děti. Vedle nich existují skladby o dětech, skladby inspirované dětským světem. Jim se budeme věnovat příště. Nabídnu vám ale ještě jednu instruktivní skladbu. Už ne klavírní, nýbrž orchestrální. Benjamin Britten napsal dílko zvané Průvodce mladého člověka orchestrem. Jde vlastně o variace na Purcellovo téma. Každá z variací je přednášena jinou orchestrální sekcí a vše je opatřeno komentářem. Nakonec, jako v každých pořádných variacích, zazní velkolepá fuga, kde si zahraje celý orchestr. Britten tu tedy nenabízí pomocnou ruku budoucím instrumentalistům, nýbrž posluchačům, kteří touží proniknout do skrytých zákoutí hudebního světa. Přestože mi tak trochu fušuje do řemesla, musím uznat, že to dělá dobře a jsem ochoten uvolnit mu prostor v závěru dnešního Da Capa. Milí přátelé, příště naschledanou.

zasvěceným pohledem zjistíme, že dechové nástroje jsou vlastně zdokonalené lidové píšťaly. Jsou ze dřeva celé nebo alespoň z části.

Žestěvé nástroje jsou celé kovové, nejčastěji z mosazi. Nejstarší žestě jsou trubky a rohy. Moderní nástroje jsou vlastně jejich potomky.

Na strunné nástroje smyčcové, ať malé nebo velké, nehraje se jen smyčcem, ale také se na ně drnká. Na harfu se ovšem jenom drnká.

A teď mi dovolte, abych vám ze skupiny bicích nástrojů symfonického orchestru představil nejdřív kotle. Určitě je znáte jako tympány.

A teď velký buben a činely. Tamburina s trianglem. Malý buben a čínský blok. Xylofon. Kastaněty a gong. A než zazní všechny nástroje společně, zapráská ještě bič.

Celý orchestr jsem vám představil nástroj po nástroji, skupinu po skupině. A teď zazní společně. Potůčky nástrojů, vždy jeden po druhém, každý svým pramínkem, ve stejném pořadí, vytvoří řeku tónů, slije se do břehu orchestru a z jeho hlubin zvedne se chorál žestů a zazní velebné perslovo téma.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi Kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec. Opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

houslistu Samuela Duškina, který také skladateli s houslovým partem vydatně pomáhal. Finální čtvrtá věta koncertu D-dur je sledem několika různých epizod, které se střídají jakoby metodou střihu. A její titul Capriccio je celkem přiléhavým označením vzhledem k charakteru hudby. Premiéru v roce 1931 hrál Samuel Duškin a sám Stravinský řídil orchestr Berlínského rozhlasu, který také koncert vysílal v přímém přenosu. My si temperamentní Capriccio z koncertu D-dur poslechneme v podání Itzhaka Perlmana a Bostonského symfonického orchestru zařízení Seijiho Ozawy.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Eva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté, Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

Celým liturgickým rokem protestantské církve provázejí texty kantát Johanna Sebastiana Bacha. Některé si dokonce všímali zvláštních příležitostí mimo liturgický rok, třeba voleb městské rady v Lipsku. Hudební jazyk 220 Bachových kantát obsahuje téměř všechny oblasti vokálně-instrumentální hudby, od doprovázeného chorálu po složitou vokálně-instrumentální polyfonii. A i když se někdy Bach opakoval, zkrátka použil už uplatněný motiv znovu, dá se říci, že nelze sáhnout vedle. Každá kantáta je skvostem sama o sobě, ať je z Výmarského, Ketenského nebo Lipského Bachova období. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, byla napsána ve Výmaru a poprvé hrána na Květnou neděli roku 1714. Však také o svátku, který připomíná slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma, říká: Vítej králi nebes, Himmelskönig sei willkommen. Dávala se ovšem i při svátku zvěstování Panny Marii. Sonátu z kantáty hraje italský soubor Academia Byzantina, který řídí Ottavio D'Antone.

Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Friedrich Chopin, Scherzo pro klavír cis-moll op. 39, hraje Ivan Moravec.

D-dur, vaše tónina. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jedním ze skladatelů, kteří se během svého života dočkali velkého nebo maximálního možného uznání, byl Johann Josef Fuchs, dvorní kapelník tří rakouských císařů, jemuž podléhala veškerá hudební produkce ve Vídni, od císařského paláce v Hofburgu až třeba ke katedrále svatého Štěpána. Oslavovaný teoretik a pedagog, i skladatel, i když on sám se považoval hlavně za pedagoga. A to je prosím autorem 400 děl, včetně slavnostní opery Costanza e Forteza k pražské korunovaci císaře Karla VI. Českým králem. My teď necháme zaznít Fuchsovu oblíbenou serenádu pro dva hoboje, fagot, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Chaconu z ní zahraje Concentus Musicus Wien s Nikolausem Arnokurtem.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert a mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Nino Rota, svita z filmu Waterloo. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Pár minut v zajetí anglické barokní hudby teď přináší renomovaný soubor Muzika Antiqua Köln. Poslechněme si Chaconu z triové sonáty číslo 6 pro dvoje housle a basso continuo G-moll. Autorem není nikdo menší než mimořádný zjev anglické hudby druhé půle 17. století Henry Purcell.

Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Jako své opus 1 zkomponoval Robert Schumann mimořádně zajímavou kompozici Variace a Beck. Prý byly inspirované dívkou Metou a Beck. Schumann vytvořil z písmen jejího jména téma A, B, E, G, G. Aby neprozradil tajemství své inspirace, skladbu věnoval neexistující komtese Pauline von Abeck. My vám nyní toto Schumannovo první klavírní dílo, Variace Abeck, předkládáme v nahrávce Vladimíra Aškenázyho.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině Es-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonín Dvořák, první věta ze svity A-dur pro klavír opus 98, hraje Radoslav Kvapil.

Jean-Philippe Rameau během svého 81letého života zkomponoval zdánlivě málo děl, jenom 76. A přesto se díky nim řadí dodnes k největším mistrům francouzské hudby. Jsou mezi nimi bravurní díla pro klávesové nástroje, čembalo především, duchovní díla a skvostné opery. V Rameauvi pár desítek let po Lilim Francie opět našla mistra opery či opery baletu. Však byl také Rameau v závěru života Ludvíkem 15. povýšen do šlechtického stavu. Jistě k tomu přispěla i opera Nais s podtitulem Opera za mír, protože to bylo mimo jiné vzdání díků za ukončení války o rakouské dědictví. Příběh soků o lásku nymfy Nais, o níž se uchází i bůh Neptun, přivádí na scénu také pastýře a pastýřky, oblíbený to námět a zdroj líbezné hudby. V následující árii se jedna z pastýřek ptá thébského věštce Tyrézia, zdali také bude mít štěstí v lásce. Odpověď je kladná. Zpívá Sabine de Ville, hrají Les Ambassadeurs, řídí Alexis Kosenko.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
0: Německý romantický mistr Felix Mendelssohn Bartholdy se dožil pouhých 38 let, ale stihl zkomponovat pozoruhodných asi 320 děl a vedle toho mimo jiné otevřel cestu k recepci v té době ještě pozapomenutého Johanna Sebastiana Bacha, když v Berlíně provedl jeho Matoušovy pašie. My si z Mendelssohnova odkazu poslechneme fugu, první část ze symfonie pro smyčcový orchestr G-moll. Mimochodem, je z cyklu 12 symfonií pro smyčce, které Mendelssohn složil mezi svým 12. a 14. rokem. New Symfonieta Amsterdam řídí Lev Markis.

Pražskému rodákovi Antonínu Reichovi bylo 33, když ve Vídni zkomponoval pozoruhodný soubor 630 fug pro klavír. Na svou dobu velmi odvážné fugy, opouštějící leckterá dříve platící pravidla, přispěla velkou měrou k jeho slávě. Pomohli skladateli i k pozdějšímu místu na pařížské konzervatoři, již posléze dokonce řídil. Mezi těmi 630 fugami jsou témata Reichova, ale i témata jiných skladatelů, která Reicha mistrovsky zpracoval. Takto například do fugy F-moll téma Josefa Haydna. Hraje Milan Langer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Georg Friedrich Händel, první věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur, opus 4 číslo 6. Hraje Ursula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Ludwig van Beethoven, Bagatela pro klavír a mol pro Elišku. Hraje Alfred Brendel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus, variační svita pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica, Let balónem.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14, Es-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Antonína Reichy, Ericha Wolfganga Korngolda, Bohuslava Martinů, Dária Mióda, Petra Iliče Čajkovského,

Bachův koncert pro dvoje housle, Smithsonův orchestr a kontinuo D-moll zahráli houslisté Václav Hudeček a Dmitrij Sitkovecky, který také provedení řídil. Dále spoluúčinkovali virtuózy Di Praga. Skladatel, dirigent, interpret a pedagog Antonín Dvořák komponoval svůj třívětý klavírní koncert G-moll opus 33 koncem léta 1876. Dnes zazní v provedení Iva Kahánka a Bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.

Klavírista Ivo Kahánek, který na koncertinu Praga získal laureátský titul, byl solistou Dvořákova jediného koncertu pro klavír, napsaného v tónině G-moll. Spolu účinkovali bamberští symfonikové, dirigentem byl Jakub Hruša. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Skladatel, hudební teoretik a pedagog Antonín Reicha byl za zásluhy o francouzskou hudební kulturu oceněn řádem Čestné legie. Z jeho tvorby si připomeneme kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo B-dur, opus 89. Virtuózní klarinetový part zahraje Ludmila Peterková, spoluúčinkuje Benevicovo kvarteto.

0: Ve spolupráci s Benevicovým kvartetem přednesla kvintet Antonína Reichy Ludmila Peterková, laureátka Concertina Praga v oboru komorní soubory.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Připomeňme si populární koncert pro housle a orchestr D-dur, opus 35, od Ericha Wolfganga Korngolda, autora klasických žánrů i filmové hudby. Hraje Pavel Šporcl, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Kout.

Vyslechli jsme live snímek koncertu pro housle a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, rakousko-amerického skladatele, dirigenta a klaviristy 20. století, který se narodil v Brně. Solistou byl Pavel Šporcl, absolutní vítěz Concertina Praga z roku 1990. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Kout. Zveme vás teď k poslechu koncertina pro klavírní trio a smicový orchestr. Čtyřvětá skladba je dílem Bohuslava Martinů. Hrají Edna Mitchell na housle, Leonid Gorochov na violončelo, Simon Mulligan na klavír a Státní filharmonie Brno. Řídí Yehudi Menuhin. Leonid Gorochov je považován za jednoho z nejlepších violončelistů své generace. Působil rovněž jako pedagog, mimo jiné v Londýně a v Hanovru. Na koncertinu Praga získal v roce 1982 cenu pro absolutního vítěze mezinárodní rozhlasové soutěže.

Doznělo koncertino Bohuslava Martinů, které mělo premiéru roku 1936 v provedení Bazilejského komorního orchestru s dirigentem Paulem Sachrem. Byl to pro Martinů jeden z prvních kontaktů s touto osobností, která ho provázela po celý život. Na našem snímku hráli Edna Mitchell, Leonid Gorochov, Simon Mulligan a Filharmonie Brno. Dirigoval Yehudi Menuhin. Poslechněme si nyní svitu pro dechové kvinteto francouzského skladatele Daria Mioda s názvem Krb krále René. Hraje český soubor a flátus kvintet, který tvoří flétnista Roman Novotný, fagotista Ondřej Roskovec, hoboistka Jana Brošková, klarnetista Vojtěch Nýdl a hornista Radek Baborák. Tři hudebníci jmenováni naposled získali na koncertinu Praga v 80. letech významná ocenění a laureátské tituly. Radek Baborák obdržel v roce 1989 titul absolutního vítěze za nejlepší výkon ze všech tehdy zúčastněných. Bylo mu 13 let.

Vyslechli jsme svitu pro dechové nástroje Daria Mioda, nazvanou Krb krále René. Zazněla v podání renomovaného českého ansámblu a Flatus Quintet. Mezi největší klenoty houslové literatury patří bezesporu koncert Petra Iljiče Čajkovského. Poslechněme si ho v podání japonské houslistky Shizuki Ishikawy. Studovala kdysi v Praze na HAMU, ale už předtím na přelomu 60. a 70. let se dvakrát po sobě stala laureátkou mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Vždy se k nám vracela nejen jako milý host, ale jako umělkyně obohacující publikum na koncertech a na nahrávkách světového repertoáru klasické hudby. V Čajkovského koncertu spoluúčinkuje Česká filharmonie, dirigentem je Zdeněk Košler.

Dozněl Čajkovského koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Hráli Shizuka Ishikawa a Česká filharmonie. Dirigoval Zdeněk Košler.

Antonio Vivaldi napsal několik hobojových koncertů, mezi nimi jeden z pilířů barokních koncertů v tónině C-dur. Poslechneme si ho v provedení Viléma Veverky. Spolu účinkuje čembalistka Barbara Maria Willi a ansámbl 18+.

Hoboj s Tavilem Veverka, v 90. letech laureát Concertina Praga, přednesl Vivaldiho koncert C-dur. Spolu účinkovala Barbara Maria Willi a ansámbl 18+. Poslechněme si nyní kantátu Jiřího Temla Ptačí rozhlásek pro dětská sóla, dětský sbor a malý orchestr na text Václava Fischera. Skladatel působil dlouhá léta v Československém a Českém rozhlase jako hudební dramaturg. Tuto kantátu napsal pro Kynův dětský sbor a jeho uměleckého vedoucího profesora Jiřího Chválu. Spolu účinkují klaviristka Božena Kornichová, členové České filharmonie a Sukovo kvarteto.

Dozněla kantáta Ptačí rozhlásek Jiřího Temla. Interprety byl Kýnův dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou, členové České filharmonie, flétnista Jiří Válek, klarnetista Miloš Kopecký, bicista Václav Mazáček a Sukovo kvarteto s houslisty Ivanem Strausem, Vojtěchem Jouzou, violistou Karlem Řehákem a violončelistou Janem Štrosem. Na klavír hrála Božena Kronichová. Nyní si poslechneme výkon dalšího hudebníka, úspěšného na koncertinu Praga. Vynikající houslista a pedagog Čeněk Pavlík, který je známý zejména jako člen světoznámého Gwarneri Tria, se představí v Mozartově třívětém koncertu pro housle a orchestr číslo 5 A-dur z Kechlova seznamu číslo 219. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Koncert pro housle a orchestr číslo 5 A-dur Kechl 219 Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Čeněk Pavlík. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Vysílá Český rozhlas D-dur. U rozhlasového mikrofonu s vámi byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes vám nabízíme k poslechu skladby Georga Filipa Telemana, Antonína Dvořáka, Karla Marie Webera, Johana Sebastiana.

Koncert pro dvě trubky, smyčcový orchestr a kontinuo B-dur německého skladatele vrcholného baroka Georga Filipa Telemana zazněl v provedení Jana Hasenerla, Jana Burjana a Jaroslava Tůmy. Spoluúčinkoval orchestr Virtuosity Praga, který vedl Oldřich Vlček. Světoznámé Dumky Antonína Dvořáka o šesti částech v tóninách e-mol, cis-mol, a-dur, d-mol, s-dur a c-mol přednese Guarneri Trio, které tvoří laureát Concertina Praga, houslista Čeněk Pavlík, violončelista Marek Jerije a klavírista Ivan Klánský.

Vyslechli jsme klavírní trio číslo 4 opus 90 Dumky Antonína Dvořáka. Jejich premiéra s autorem u klavíru se konala roku 1891 v Praze v rámci slavnostního večera na Dvořákovu počest. V té době byl skladateli udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na nahrávce jsme si poslechli Gwarnery trio Praha s houslistou Čeňkem Pavlíkem, violončelistou Markem Jeriem a klavíristou Ivanem Klánským. Německý romantický skladatel Karl Maria von Weber vytvořil jedny z nejznámějších koncertů pro klarinet a orchestr. Vyslechneme nahrávku druhého koncertu Esdor. V třívětém díle hraje přední evropská klarinetistka Sabine Meyer. Drážďanskou štátskapele řídí Herbert Blomstedt.

0: Dozněl Weberův koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Esdur. S drážďanskou štátskapele a dirigentem Herbertem Blomstedtem se jako solistka představila německá klarinetistka Sabine Meyer. Do historie Concertina Praga se zapsala roku 1974 jako 15letá.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dueta Johanna Sebastiana Bacha v seznamu jeho skladeb pod čísly 802 až 805 v tóninách e-mol, f-dur, g-dur, a-mol. Zazní ve znamenitém podání Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Dueta Johanna Sebastiana Bacha přednesl na klavichord Jaroslav Tůma. Úspěchy na koncertinu Praga získal v oboru komorních souborů. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Z hudebního světa Bohuslava Martinů jsme vybrali jednu z nahrávek nesmrtelného díla, kterou je bezesporu jeho kantáta Otvírání studánek na slova Miloslava Bureše. Recituje Jaromír Meduna, zpívají sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Ludmila Kromková, baritonista Jiří Brückler a členky Pražského filharmonického sboru. Dále účinkují klavirista Ivo Kahánek a členové Benovicová kvarteta. Řídí Lukáš Vasilek.

Tak je to u nás v horách všude. Ta nejmilejší královničkou bude a ověnčí džbán květy, které neduch léčí. Za královnou v průvodu je vždycky odedávna místo pro družičky. Za nimi pak poskakují chlapci prostořecí. Všichni nesou motyky a háky, i lopaty vzali, hrábě taky, děvčata pak plnou náruč kvítí. Vyšňořenou královnu si vedou uprostřed. Svěží jak jaro, bude jí 14 let. Vítr z lesa vyběhl a jde ji po líbiti. Chtěl se dát s nimi do tance. Teď ne, větře, veď nás k studánce, která je nejvíc zarmoucená. Vedl je přes trávu, přes kvítí, chtěl by se také z pramene napíti. Po jejich boku stichl jako pěna.

Do půlkruhu obstoupili pramen. Sotva dýchá, tolik bláta na něm. A do trávy položili rýče, lopaty a misky. Kámen odvalili. Pramen rozpředl se jako kotě. Nechali jej s královničkou o samotě, když do trávy rozprostřela šátek bílý. Pak všichni za ruce se vzali a kolem těch dvou kolo udělali, ústa k písni našpulili.

Tam, kde bylo bahna nejvíce, rýče zabořili, připravili hrabice. Kolik bylo na dně přesmutného kalu. I stružka, která krmí blatouchy a pláňky, bije o břeh prudčeji, jak motř pod jejich spánky, když jí bláto vybrali a rýč zazvonil o čistou skálu. Rmut a bahno z těch kalných vod nesou od břehu 3 kroky na východ. Z rýčů rozhodí je tam, kde nejvíc slunce pálí. Pak se stane z rmutu čistá země, kterou strom i zrno chválí.

Královnička poklekla na šátek rozprostřený, ponořila čbánek do stříbrné pěny, pak do všech světa stran vodu vylila. Aby si už byli všichni zdravým jisti, nabrala si hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila.

Jako by studánku za ruce vzali a až do vsi s ní utíkali. Z plného džbánu dali koze ochutnat i ovci májové vody studené z lesního pramene u nás na Síkovci. Tak je to u nás každý rok v máji. Děti studánkám prameny, jak srdce zemi otvírají, aby i na horách byla hojnost úrody. Aby pramen uživil potoky a řeky, z hlubin vynesl písek měkký a bystřiny jim překlenul na brody. I studánky musí být v máji čisté, tak jako děti vy jste. I jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení, tak jako člověk do soužení. Ani trochu vláhy by v ní nezbyl.

Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo.

Poetickou komorní kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů dirigoval Lukáš Vasilek. Interprety byli Jaromír Meduna, Pavla Vykopalová, Ludmila Kromková, Jiří Brückler, Pražský filharmonický sbor, dále účinkovali členové Benevicova kvarteta a klavírista Ivo Kahánek, jeden z výrazných laureátů Koncertina Praga po roce 1989.

Dechový kvintet číslo 1 Jeana Francéze natočilo dechové kvinteto Aflatus s flétnistou Romanem Novotným, hoboistkou Janou Broškovou, hornistou Radkem Baborákem, klarinetistou Vojtěchem Nýdlem a fagotistou Ondřejem Roskovcem. Ansámbl spolu hraje od 90. let, je nositelem mnoha evropských uznání. Někteří členové také patří k těm, kdo prošli s úspěchem rozhlasovou soutěží Concertino Praga. Všichni jmenovaní hudebníci náleží ke špičce našeho interpretačního umění.

Vybírali jsme z repertoáru předního českého dechového kvinteta Aflatus. V jeho provedení dozněl dechový kvintet číslo 1 francouzského skladatele 20. století Jeana Francéze. Vysílá stanice Český rozhlas D-dur. Zazní proslulý Čajkovského klavírní koncert číslo 1 B-moll opus 23. Uslyšíme v něm Igora Ardaševa a Českou filharmonii s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Klavírní virtuos Igor Ardašev obdržel roku 1979 na koncertinu Praga mimořádnou cenu pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka. Bylo mu tehdy 12 let.

To byl třívětý koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. V roce 1991 ho natočili klavírista Igor Ardašev a Česká filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Karl Maria von Weber je v evropské hudbě 19. století oceňovaný pro jednu z prvních romantických

Jejich oper, jejíž je Čarostřelec, pro koncerty a mimo jiné pro komorní hudbu. Jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír B-dur vyslechneme v zajímavé interpretační sestavě. Na housle a violu hrají sourozenci Isabel a Boris Faust, kteří se stali v 80. letech laureáty koncerty na Praga v komorním oboru. Dále spolu účinkují violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexandr Mělnikov.

Kvarteto, které tvoří houslistka Isabel Faust, violista Boris Faust, violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov, předneslo klavírní kvarteto B-dur, které složil Karl Maria von Weber. Soubor za nahrávku Weberova díla obdržel vysoká prestižní ocenění například v Německu i ve Francii. Koncert pro flétnu, smyčce a continuo g-moll, la notte, noc, náleží k těm nejznámějším skladbám Antonia Vivaldiho. Poslechněme si ho v provedení Joffie Vokálkové, laureátky Concertina Praga a komorního souboru Syrinx s uměleckým vedoucím Janem Šrámkem.

To byl koncert pro flétnu, smyčce a continuo g-moll, la notte, Antonia Vivaldiho. Solistkou byla Žofia Vokálková, spolu účinkoval komorní soubor Syrinx, který řídil Jan Šrámek. Sukovi čtyři skladby, opus 17, uslyšíme v podání Pavla Šporcla, absurdního vítěze naší rozhlasové soutěže z roku 1990. Spoluúčinkuje klavirista Petr Jiříkovský.

Virtuózní 4 skladby pro housle a klavír Josefa Suka zazněly v provedení Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského. Naše hudební putování pokračuje známým koncertem pro dva klarinety a orchestr S-dur opus 35 Františka Vincence Kramáře, oblíbeného skladatele, kapelníka, houslisty a pedagoga přelomu 18. a 19. století. Působil u Vídeňského dvora. Koncert S-dur o třech částech zahrají klarinetisté Vlastimil Mareš a Jiří Hlaváč. Pražský komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur dozněl Kramářův koncert pro dva klarinety S-dur v podání Vlastimila Mareše, laureáta Concertina Praga a Jiřího Hlaváče. Pražský komorní orchestr řídil Libor Pešek. Hudbu v této sestavě pro vás vybrala a u mikrofonu byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfonica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičky Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Roku 1727 se v Benátkách dávala nová opera bezmála 50-letého Antonia Vivaldiho, slavného mistra, jehož opery či drama per musica byly takřka vždy zárukou úspěchu. Ten den byl na programu Orlando, postavený na slavné epické básni Ludovíka Ariosta Rozzuřený nebo Zuřivý Roland. Dodnes se hraje. Možná méně se ale ví, že Vivaldi to lákavé téma o rytíři, který se nešťastně zamiluje, ztratí rozum a bloudí světem, kde se setká i s čarodějkou Alčínou, zpracoval už o několik let dříve, v roce 1714, tehdy pod názvem Orlando Furioso. Bohužel z této verze se dochovalo jen několik fragmentů a my si teď jeden z nich poslechneme. Věrným Orlandovým přítelem Astolfem bude německá sopranistka Simone Kermes, benátský barokní orchestr vede Andrea Marcon.

Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

0: Dedur vaše tónina.
1: Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam. Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Vallès.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Astor Piazzolla, Liber Tango. Hraje ansámbl Martinů.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století sepsal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spirituál Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen šanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický, řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litanií je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

Georg Friedrich Händel, Let the Bright Seraphim, árie z oratoria Samson, zpívá Susan Riddén, Niklas Eklund, London Baroque, řídí Charles Medlem.

Rossini, Bellini, Donizetti. Velká trojka velkých operních skladatelů v prvních desetiletích 19. století, mistrů bel canta, krásného klenutého zpěvu. Donizetti se dožil 51 let a zkomponoval 65 oper, neuvěřitelné. Přinejmenším 10 z nich se pak stále drží na repertoáru italských i světových operních scén. A k nejčastěji inscenovaným patří Lucia di Lammermoor, mistrovské dílo na námět Waltera Scotta. Přičemž právě koloraturní árie psané pro titulní postavu Lucie přispěly díky Marii Callasové k nové vlně zájmu o tuto tragédii. Nám jednu z árií Lucie z prvního dějství, v níž Lucie své společnici líčí u studánky v lese své vidění, zaspívá sopranistka Cheryl Studer s doprovodem orchestru Mnichovského rozhlasu a dirigenta Gabriele Ferra.

U Antonia Vivaldiho najdeme barevné bohatství sólových koncertů, však jich také jeho katalog děl čítá asi 500. Hojně je provozovaly schovanky benátského sirotčince Ospedale della Pietà, s nímž Vivaldi spojil velkou část svého života. Dívky byly velmi talentované, hrály na všechny tehdejší nástroje, účinkovaly ve Vivaldiho operách, proto je ostatně většina hlasů v nich právě ženských. A co se koncertů týče, nebyly to jen sólové nástroje, jednotlivé, leč také řada zajímavých kombinací. My si teď například poslechneme první část koncertu H-moll, který maestro Vivaldi určil čtyřem houslím, violončelu, smyčcovému souboru a basu continuu. Michael Gantwar vede soubor Sankt Petersburg Solists.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho Českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Gioachino Rossini, předehra k opeře Lazebník sevilský. London Classical Players řídí Roger Norrington.

Jméno Reného Jakobse patří ve světě staré hudby k nejoceňovanějším. Tento belgický interpret je držitelem mnoha prestižních cen, včetně Grammy, gramofonu a podobně. Ještě než René Jakobs začal slavit velké úspěchy jako dirigent, specialista na hudbu 16. až 18. století, sklízel obrovské úspěchy jako fantastický kontratenorista. A právě toto jeho mistrovství si připomeneme i teď. René Jakobs za doprovodu teorbisty Konráda Junghenla zpívá píseň francouzského barokního mistra Françoise Couperina Dulian de Moncœur, Sladká pouta srdce mého.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Veškerá Chopinova tvorba počítá s klavírem, s nástrojem, který bravurně dokonale ovládal a s nímž byl tak spojen, že mu svěřoval veškerý svůj niterný život. Říká se, že celý, pravda krátký, život Frédérika Chopina je obsažen v jeho klavírních skladbách. My teď necháme stranou intimitu jeho solového klavíru a nahlédneme do prvního klavírního koncertu E-moll, který Chopin složil ve svých 20 letech ještě před svým odchodem z Polska do Francie. Uslyšíme třetí větu koncertu E-moll, Rondo, v níž Chopin exponuje rytmus oblíbeného polského tance Krakoviak. U klavíru Claudio Arau londýnský filharmonický orchestr řídí Eliahu Inbal.

Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: téma, to je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího.
1: Co říci o Beethovenově Osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostním mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

Když si v 60. letech 17. století francouzský král Ludvík XIV. Objednával u Moliéra a Lilyho komedii balet, chtěl, aby byly přítomny turecké motivy. Těžko říci, jestli ten požadavek skutečně vycházel z toho, co říká legenda, totiž, že turecký vyslanec, který navštívil Versailles, se choval tak přezíravě, že ho chtěl Ludvík alespoň takto zesměšnit, anebo vycházel-li ze zájmu a okouzlení francouzského dvora ze všeho tureckého a exotického. V každém případě Měšťák šlechticem obsahuje jednak vtipnou zápletku a právě ten turecký kolorit k tomu. A jistě proto to byl fenomenální úspěch jak pro Moliéra, tak pro Lilyho. Jeho mistrovství teď můžeme ocenit v pochodu k turecké slavnosti, tedy v šesté části komedie baletu Měšťák šlechticem. Londýnskýho bojový ansámbl Paul Goodwin.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po Německu a Rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je lecos svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci. Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato. No a jelikož hudební umělci si toho zlata nikdy moc neužili, spokojíme se i se stříbrem. Budeme jako obvykle mluvit o hudbě, ale pusa se nám navíc nezastaví ani v průběhu hudebních ukázek, protože se bude probírat pojem parlando. Parlandem můžeme označovat různé hudební projevy blízké mluvené řeči. Řeč a hudba mají k sobě velice blízko, dokonce jedna teorie hovoří o tom, že hudba z řeči přímo vznikla. Například stavba melodické fráze je velmi podobná zvukové stavbě věty. Zcela důsledně je tato vazba zachována v gregoriánském chorálu, jehož zpěvní linka vždy poklesne před koncem věty.

Také recitativy, v nich se musí odvyprávět celé odstavce textu, mají mnohem blíže k větné stavbě než k normální melodii. Je zajímavé, jak málo recitativy v průběhu staletí proměňovaly svou podobu. Takto vypadá recitativ Bachův.

Mozartův se zpívá či spíše recituje trochu rychleji, ale melodické obrysy zůstaly skoro nezměněny.

0: Nell'Italia tu starai bene!
1: A do operního recitativu nevnesl nic nového dokonce ani Igor Stravinský.
2: What is it?
3: Do you know this lady?
2: Baba the Turk! I have not visited St. Giles Fair as yet. They say that brave warriors who never flinched at the sound of musketry have swooned after a mere glimpse of her. Is such a thing possible in nature?
3: Two noted physicians have sworn that she is no impostor.
1: Mnozí spisovatelé a hlavně autoři divadelních her by možná uvítali, kdyby se v textu dala přesně zachytit intonace řeči a její rytmus. Nemuseli by pak do textů psát režijní pokyny typu rozlobeně, s náhlým údivem a podobně. Naopak zpěv je zachycen v notách, čímž je přesně určen jeho rytmus i výška not. Parlando je cosi mezi řečí a zpěvem. Velice často se totiž u něj zapisuje jen výška not, přičemž rytmus si interpret zvolí, jak mu káže přirozenost, nebo je naopak zachycen rytmus a intonace je volná. Ve sborové skladbě Petra Ebena De Tempore se citují slova z knihy Kazatele, která jsou vlastně jen výjmenováváním různých časů. Staví se tu proti sobě čas zrození a čas smrti, čas radosti, čas smutku, čas lásky a čas nenávisti. Petr Eben přiřadil ty kladné časové atributy ženám a ty záporné mužské části sboru. Z tohoto faktu není třeba vyvozovat nic víc, než že skladatel je prostě k ženám velmi galantní. Když se ovšem mluví o času mlčení a času povídání, pořadí bylo moudře obráceno. Všichni společně se pak spojí při zpěvu o čase lásky.

0: Rytmicky definované parlando je také hlavním principem slavného voicebandu E.F. Buriana. Ve svém představení Vojna Burian se svým voicebandem recitoval lidovou poezii, aniž by ji jakkoliv komentoval. Pouhým řazením textů vedle sebe a šikovným rozdělením mezi skupiny recitátorů dosáhl strhujícího protiválečného apelu.
1: Maso, pus, držíme, nic se nevadíme, pospolu, jo! Proč bychom se hádali?

0: spánek o ten trámek, že ho tady rozpiju, že to pivo nevypiju, že to pivo vypiju. Támhle stojí můj kamarád, já mu taky připiju.
1: Píme pivo pomalučku, dokud teče se souběžku, píme pivo, píme je, všechny zkaráda je.
0: Nestarej se, ženo má, kde je pivo, tu jsem já. Nestarej se, ženo má, kde mne najdeš. Kde je piva sklenice, tu je taky mý srdce. Nestarej se, ženo má, tu mne najdeš.
1: Třeba jsi já byl otrhánek, i když já mám piva čvánek, pivo bylo červený, to je mý potěšení.
2: Čeho si podobného dosáhl Darius Milhaud ve své kantátě Choreofory. Zpívá, hraje, ale hlavně mluví se tu o ženách, které dobrovolně či proti své vůli přinášejí oběti. S feministickým hnutím to však zaplať Bůh nemá nic společného.
3: Et la terreur, les bras de la mer sont pleins de choses à faire, des goûts. Et l'espace pullule d'étranges lueurs. Et nommerai-je tout ce qui vole et qui rampe et s'essouffle comme animé par le mal. Mais qui dira jusqu'où va la passion téméraire de l'homme et cette frénésie au cœur de la femme, l'amour associé à la perdition, l'éros femelle, la passion du jour et de la famille qui est plus fort que la vie et que l'enfer. Hache, comprends dans ta pensée la misérable Thésiade et l'usage qu'elle fit pour la mort de son enfant.

0: les dieux le détestent et la race périt ignoblement. Sont-ce pas là exemple bien choisi? L'épée approche de la poitrine et sa pointe perçante pénètre. Justice! Le sol que foule le pied inique est assez large pour que la justice y place son enclume et le destin y forge le fer. Entre, enfant, voici pour t'accueillir l'abominable, la La voix ancienne se fait entendre.
1: Svět populární i vážné hudby se hemží tvůrci, kteří o sobě rádi tvrdí, že jsou novátory, objeviteli, vyšlapávači neznámých cestiček. Podle mě se však toho v hudbě v poslední době tak moc neudálo. Vymýšlejí se nové zvuky, nové filozofické výklady skladeb, ale za skutečný objev, který na sebe strhne pozornost publika a jiných tvůrců, bych si netroufl označit téměř nic. Myslím, že poslední díru do světa vážné hudby učinil Reichův minimalismus a za poslední objev populární hudby považuji rap. Shodou okolností oba tyto směry mají cosi společného s mluveným slovem. Rap není nic jiného, než nahrazení melodie rytmickou recitací, tedy parlandem. Přiznám se, že se mnou tento druh hudebního projevu docela úspěšně lomcuje. Do you have time for a pleasant experience?

Nedávno jsem v tramvaji viděl pěknou scénku. Do vozu nastoupil pravý nefalšovaný tramp. Měl krásný klobouk typu Stenson, maskáče, kanady, na zádech batoh typu usárna a v něm stočenou celtu, na opasku se houpala sekerka. Při pohledu na tohoto mladého muže na mě dýchla vůně svobody, ničím nespoutaného mládí. Pak se ozvalo jakési zapípání. Tramp smutně vzdychl, otevřel batoh, vyndal z něho přenosný telefon Eurotel a začal řešit jakýsi finanční malér. Nevím, jestli se něčemu takovému dá říkat vymoženost, ale je zřejmé, že díky moderní komunikační technice nemusíme při rozhovoru stát tváří v tvář, nýbrž můžeme hovořit i na velké vzdálenosti. A jelikož jsem vás tím trampem tak pěkně pobavil, jistě mi dovolíte, abych pro další hudební ukázku sáhl do domácího archivu. Ve skladbě Ilji Hurníka Věci se vede intenzivní telefonický rozhovor, tedy jakési parlando na dálku, a to přesto, že tam žádný pěvec ani herec nevystupuje. Vše obstarávají nástroje orchestru. Nejprve slyšíme vytáčení telefonního čísla, potom tutá oznamovací tón a pak můžeme sledovat rozhovor mezi dosti agresivní ženskou bytostí a poněkud submisivním mužem.

Po malé odbočce do hudebního naturalismu se vraťme ke skutečnému parlandu, tedy čemusi mezi zpěvem a mluvenou řečí. Asi vrcholnou podobou tohoto prostředku je takzvaný Sprechgesang. V notách je přesně zaznamenán rytmus, kdežto výška tónu je jen naznačena přeškrtnutou notou. Němečtí expresionisté, hlavně Schönberg, považovali Sprechgesang za výraznější zachycení citu než normální zpěv. Proto v opeře Albana Berga Vojcek se zpočátku spíše zpívá, ale jak v dramatu postupně stoupá napětí, přechází se na Sprechgesang. Pustíme si předposlední scénu, po níž v opeře následuje už jen epilog. Vojcek, vojenský sluha, byl svým okolím dohnán až k vraždě vlastní ženy. Napůl šílený si uvědomí, že u rybníka, kde se vražda odehrála, zapomněl nůž a že je navíc celý od krve. Chce se umýt, vstoupí do rybníka a jde tak dlouho, dokud se nad ním voda nezavře. Dva důstojníci, kteří se v zápětí objeví u břehu, nejeví zájem okruhy, které se rozestupují na vodní hladině.

Als stirbt ein Mensch. Er trinkt ihn.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur posloucháte klasickou hudbu, kterou pro vás dnes vybrala Stanislava Střelcová. Zazní díla Františka Antonína Resslera Rossettiho, Antonína Dvořáka, Jiřího Gemrota, Jiřího Antonína Bendy, Bély Bartóka, Jakuba Jana Ryby, Leoše Janáčka, Antonína Rejchy, Jiřího Hlaváče, Giovanniho Bononciniho a Viktora Kalabise. Zaměříme se na interprety, kteří se úspěšně zúčastnili rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Obohacuje kulturní svět už od roku 1966. Koncert pro lesní roh a orchestr D-moll Františka Antonína Resslera Rossettiho zahraje hornista Radek Baborák, absolutní vítěz Concertina Praga z roku 1989. Spoluúčinkuje Česká komorní filharmonie, dirigentem je Petr Vronský.

To byl oblíbený koncert pro lesní roh a orchestr D-moll Františka Antonína Resslera, Rossettiho. Vyslechli jsme ho v provedení současné hornové hvězdy Radka Baboráka a České komorní filharmonie. Řídil Petr Vronský. To je dirigent, který se po léta věnoval mladým hudebníkům na koncertech vítězů, připravoval je na zkouškách s orchestrem, podporoval je při interpretačním výkonu, který byl pro ně často tím úplně prvním vystoupením v historickém Rudolfínu. Klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65 je jedním z vrcholů komorní tvorby Antonína Dvořáka, náleží k nejvýznamnějším skladbám svého žánru. Z rozhlasové fonotéky vám představíme snímek Dvořákova díla v podání tří význačných německých interpretů, klavíristy Larse Vogta, houslisty Christiana Tetzlaffa, oba jsou úspěšnými účastníky koncerty na Praga, a sestry Christiana, violončelistky Tanji Tetzlaff. Na vlnách Českého rozhlasu stanice D-dur posloucháte klasickou hudbu různých žánrů a oborů.

0: Poslechli jsme si Dvořákovo klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65, které přednesli klavírista Lars Vogt, houslista Christian Teclav a violončelistka Tanja Teclav.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skladatel Jiří Gemrot věnoval své trio pro hoboj, harfu a klavír hoboistovi Vilému Veverkovi, který ke spolupráci přizval harfistku Kateřinu Englichovou a klavíristu Martina Kasíka.

Přední čeští interpreti hoboji s Davidem Veverka, úspěšný mimo jiné na koncertinu Praga, harfistka Kateřina Englichová a klavirista Martin Kasík přednesli trio Jiřího Gemrota, skladatele a dlouholetého rozhlasového hudebního režiséra. Český rozhlas D-dur vás nyní zve k poslechu triové sonáty pro dvoje housle a kontinuo Jiřího Antonína Bendy. Známý tvůrce melodramu, pocházející z Čech, působil v 18. století v Německu a je představitelem raného klasicismu. Bendovo dílo zazní v podání Josefa Suka a Shizuki Ishikavy, japonské interpretky, která vystudovala v Praze a je dvojnásobnou laureátkou koncertina Praga. Kontinuo tvoří violončelistka Jitka Vlašánková a čembalista Josef Hála.

Vyslechli jsme triovou sonátu pro dvoje housle a kontinuo Jiřího Antonína Bendy. Hráli Josef Suk a Shizuka Ishikawa, Jitka Vlašánková a Josef Hála. Čeká nás pozoruhodné dílo Bély Bartóka, tři venkovské scény pro ženské hlasy a komorní orchestr, v němž je citlivě zpracován slovenský folklor. Pod vedením Lukáše Vasilka zpívají Jana Hrochová, Mariana Ambrožová a Pražský filharmonický sbor. Hrají Zemlinského kvarteto, Belfiato kvintet a další instrumentalisté, k nimž patří i laureáti Concertina Praga.

Tři venkovské scény, Bély Bartóka, Svatba, Ukolébavka a Tanec mládenců, zazněly v provedení Jany Hrochové, Mariany Ambrožové a Pražského filharmonického sboru. Hrálo Zemlinského kvarteto, Belfiato kvintet a další instrumentalisté. Dirigentem byl Lukáš Vasilek. Kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo F-dur Jakuba Jana Ryby přednese Jan Ostrý, úspěšný interpret na koncertinu Praga a členové Nosticova kvarteta Petr Bernášek, Pavel Hořejší a Petr Šporca.

Flétnista Jan Ostrý a členové Nosticova kvarteta zahráli kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo F-dur Jakuba Jana Ryby, českého skladatele přelomu 18. a 19. století. Jehož nejpopulárnějším dílem dodnes zůstala jeho česká mše vánoční.

4 klavírní skladby Leoše Janáčka v Mlhách vyslechneme v nezapomenutelné nahrávce Ilji Hurníka. Jeho vklad klavíristy, skladatele, pedagoga a spisovatele, bystrého pozorovatele hudebních i společenských jevů, se uplatnilo rovněž v koncertinu Praga, a to v mezinárodních porotách. Spolupracoval s rozhlasovým týmem při počátku soutěže už v roce 1966 a 1967 a byl například předsedou poroty i v prvním porevolučním ročníku 1990.

Ilja Hurník přednesl klavírní skladby Leoše Janáčka s názvem V mlhách. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Zaposlouchejme se do komorní skladby starého českého mistra, uznávaného skladatele, pedagoga a hudebního teoretika, jimž byl Antonín Reicha, člen Francouzské akademie. Jeho třívětou sonátu pro klavír s doprovodem flétny G-dur op. 54 natočili Jaroslav Tůma a Yoshimi Oshima.

Světoznámý varhaník, čembalista, klavirista a pedagog Jaroslav Tůma, laureát koncertina Praha v komorním oboru, přednesl s flétnistou Yoshimi Oshimou sonátu pro klavír s doprovodem flétny G-dur opus 54 Antonína Reichy. Ebenovou svitu dedikoval Jiří Hlaváč památce legendárních klarinetistů Milana Kostohryze, Ferdinanda Havlíka, Vladimíra Říhy a Karla Krautgartnera a jejich hráčské charakteristice. Hraje Five Star Clarinet Quartet Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Veniš a Jan Mach.

Five Star Clarinet Quartet přednesl Ebenovou svitu Jiřího Hlaváče. Klarinetista, skladatel, pedagog, popularizátor hudby a literát Jiří Hlaváč se koncertinu Praga věnoval po mnoho let. Jako porotce, umělecký poradce, komentátor pomáhal budovat její prestiž i v mezinárodním měřítku. Z díla barokního italského skladatele Giovanniho Battisty Bononciniho zazní Symfonia Decima pro dvě trubky a varhany. Poslechneme si ji v provedení Zdeňka Šedivého, Jiřího Šedivého a Aleše Bárty. Bratři Šediví, oba členové České filharmonie, získali mimo jiné laureátský titul na koncertinu Praha.

0: podání trumpetistu Zdeňka Šedivého, Jiřího Šedivého a varhaníka Aleše Bárty jsme vyslechli symfonii číslo 10 Giovanniho Battisti Bononciniho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Který stál v roce 1966 jako dramaturg a režisér u zrodu rozhlasové soutěže Concertino Praga. Koncert pro čembalo opus 42 komponoval pro svou manželku, čembalistku Zuzanu Růžičkovou. Třívěté dílo si poslechněme na nahrávce s Pražským komorním orchestrem. Diriguje autor.

0: Jednu z klíčových skladeb Viktora Kalabise, čembalový koncert, přednesla Zuzana Růžičková. Spoluúčinkoval pražský komorní orchestr, který řídil autor Viktor Kalabis. A protože také paní profesorka Zuzana Růžičková byla odjakživa patronem mladých hudebníků a také rozhlasové soutěže, připomeňme si její slova. Mějte se rádi a spolupracujte ve prospěch hudby. Posloucháte Český rozhlas D-dur, u mikrofonu byla s vámi a hudební díla vybírala Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes vám nabízíme k poslechu skladby Georga Filipa Telemana, Antonína Dvořáka, Karla Marie Webera, Johana Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Žána Francéze, Petra Iliče Čajkovského, Antonia Vivaldiho, Josefa Suka a Františka Vincence Kramáře. Vybrali jsme pro vás díla, v nichž hrají význační interpreti a mezi nimi ti, kdo se výrazně zapsali do historie mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Úvodem zazní koncert pro dvě trubky, Smicový orchestr a Continuo B-dur Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Jan Házn Erl a Jan Burjan, Continuo hraje varhaník Jaroslav Tůma. Virtuózy Di Praga řídí Oldřich Vlček.

Koncert pro dvě trubky, smyčcový orchestr a kontinuo B-dur německého skladatele vrcholného baroka Georga Filipa Telemana zaznělo v provedení Jana Hasnerla, Jana Burjana a Jaroslava Tůmy. Spolu účinkoval orchestr Virtuosity Praga, který vedl Oldřich Vlček. Světoznámé dumky Antonína Dvořáka o šesti částech v tóninách e-mol, cis-mol, a-dur, d-mol, s-dur a c-mol přednese Guarneri Trio, které tvoří laureát Concertina Praga, houslista Čeněk Pavlík, violončelista Marek Jerije a klavírista Ivan Klánský.

Vyslechli jsme klavírní trio číslo 4 opus 90 Dumky Antonína Dvořáka. Jejich premiéra s autorem u klavíru se konala roku 1891 v Praze v rámci slavnostního večera na Dvořákovu počest. V té době byl skladateli udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na nahrávce jsme si poslechli Gwarneri trio Praha s houslistou Čeňkem Pavlíkem, violončelistou Markem Jeriem a klavíristou Ivanem Klánským. Německý romantický skladatel Karl Maria von Weber vytvořil jedny z nejznámějších koncertů pro klarinet a orchestr. Vyslechneme nahrávku druhého koncertu Esdor. V třívětém díle hraje přední evropská klarinetistka Sabine Meyer. Drážďanskou štátskapele řídí Herbert Blomstedt.

0: Dozněl Weberův koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur. S drážďanskou štátskapele a dirigentem Herbertem Blomstedtem se jako solistka představila německá klarinetistka Sabine Meyer. Do historie koncertina Praga se zapsala roku 1974 jako 15letá.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dueta Johanna Sebastiana Bacha v seznamu jeho skladeb pod čísly 802 až 805 v tóninách E-mol, F-dur, G-dur, A-mol. Zazní ve znamenitém podání Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Dueta Johanna Sebastiana Bacha přednesl na klavichord Jaroslav Tůma. Úspěchy na koncertinu Praga získal v oboru komorních souborů. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Z hudebního světa Bohuslava Martinů jsme vybrali jednu z nahrávek nesmrtelného díla, kterou je bezesporu jeho kantáta Otvírání studánek na slova Miloslava Bureše. Recituje Jaromír Meduna, zpívají sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Ludmila Kromková, baritonista Jiří Brückler a členky Pražského filharmonického sboru. Dále účinkují klavirista Ivo Kahánek a členové Benovicová kvarteta. Řídí Lukáš Vasilek.

Tak je to u nás v horách všude. Ta nejmilejší královničkou bude a ověnčí džbán květy, které neduch léčí. Za královnou v průvodu je vždycky odedávna místo pro družičky. Za nimi pak poskakují chlapci prostořecí. Všichni nesou motyky a háky, i lopaty vzali, hrábě taky, děvčata pak plnou náruč kvítí. Vyšňořenou královnu si vedou uprostřed. Svěží jak jaro, bude jí 14 let. Vítr z lesa vyběhl a jde ji políbiti. Chtěl se dát s nimi do tance. Teď ne, větře, veď nás k studánce, která je nejvíc zarmoucená. Vedl je přes trávu, přes kvítí, chtěl by se také z pramene napíti. Po jejich boku stichl jako pěna.

Do půlkruhu obstoupili pramen. Sotva dýchá, tolik bláta na něm. A do trávy položili rýče, lopaty a misky. Kámen odvalili. Pramen rozpředl se jako kotě. Nechali jej s královničkou o samotě, když do trávy rozprostřela šátek bílý. Pak všichni za ruce se vzali a kolem těch dvou kolo udělali, ústa k písni našpulili.

Tam, kde bylo bahna nejvíce, rýče zabořili, připravili hrabice. Kolik bylo na dně přesmutného kalu. I stružka, která krmí blatouchy a pláňky, bije o břeh prudčeji, jak moc pod jejich spánky, když jí bláto vybrali a rýč zazvonil o čistou skálu. Rmut a bahno z těch kalných vod nesou od břehu 3 kroky na východ. Z rýčů rozhodí je tam, kde nejvíc slunce pálí. Pak se stane z rmutu čistá země, kterou strom i zrno chválí.

Královnička poklekla na šátek rozprostřený, ponořila čbánek do stříbrné pěny, pak do všech světa stran vodu vylila. Aby si už byli všichni zdravým jisti, nabrala si hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila.

jako by studánku za ruce vzali a až do vsi s ní utíkali. Z plného džbánu dali koze ochutnat i ovci májové vody studené z lesního pramene u nás na Síkovci. Tak je to u nás každý rok v máji. Děti studánkám prameny, jak srdce zemi otvírají, aby i na horách byla hojnost úrody. Aby pramen uživil potoky a řeky, z hlubin vynesl písek měkký a bystřiny jim překlenul na brody. I studánky musí být v máji čisté, tak jako děti vy jste. I jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení, tak jako člověk do soužení. Ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo.

Poetickou komorní kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů dirigoval Lukáš Vasilek. Interprety byli Jaromír Meduna, Pavla Vykopalová, Ludmila Kromková, Jiří Brückler, Pražský filharmonický sbor, dále účinkovali členové Benevicova kvarteta a klavírista Ivo Kahánek, jeden z výrazných laureátů Koncertina Praga po roce 1989.

Dechový kvintet číslo 1 Jeana Francéze natočilo dechové kvinteto Aflatus s flétnistou Romanem Novotným, hoboistkou Janou Broškovou, hornistou Radkem Baborákem, klarinetistou Vojtěchem Nýdlem a fagotistou Ondřejem Roskovcem. Ansámbl spolu hraje od 90. let, je nositelem mnoha evropských uznání. Někteří členové také patří k těm, kdo prošli s úspěchem rozhlasovou soutěží Concertino Praga. Všichni jmenovaní hudebníci náleží ke špičce našeho interpretačního umění.